17. septembra vydáva Athéna Chlebová nový album Atentát. V programe D2FM ste z neho počúvali jej nový single Easy. Albumové plány má na jeseň aj brnenská kapela Budoár Staré dámy. Kapela je späť s albumom v úplne pitomé dobe. My vám z neho hráme ich čerstvý single. Toto je skladba Správy.